Jasu, Vojmerandi, Aptomorandi. Už beijo, už du, Kiss FM, Prizefasen.